doba s duhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život